0: příjemně.
1: Splývaj.
0: Z nového do nového v čtyřech etapách, čili Alina Kamínská i Pavel Pavlík pod daní průbě díkých vod.
2: Slúchaj i poza voda, už v sobote od 9 ráno.